It's The Ride with Chuck Diesel.

to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

tak vám všem přeju krásný ráno, krásný den a první pecka, kterou startujem, se jmenuje Born to be Alive, který je Patrick Hernandez. A za chviličku budeme opět soutěžit o lístky na Depeche Note.

Born to be Alive. Tak to byl francouzsko-španělský zpěvák Patrick Hernandez. Dnes u nás na Color Music Radio. Jak jsem říkal, všem vám přeju nádherný den. Trošku jsem byl včera večer smutnej, že jsme s Kanadou prohráli, ale hold, je to jenom sport. Nic zásadního se neděje. Čtvrtfinále hrajeme, ale stěhujeme se do Curychu. Tak, a teď si dáme Depeche Mode, See You, protože See You se uvidíme 29. května v kongresovém centru na Depeche Mode Tribute Symphony. Takže kdo by chtěl lístky, tak mi zavolejte na 603-54-0051. A kdo se dovolá jako první, tak lístky má. A teď si dáme Depeche.

0: All I Wanna Do Is See You, tak to byly Depeche Mode na Color Music Radio. A jako první se nám dovolal Honza. Honzo, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme, ano.
0: Výborně, máme dobrý zvuk. Tak Honzo, ty máš asi rád Depeche Mode.
1: No, poslouchám.
0: Posloucháš?
1: Jo, jo.
0: Dobře, no a jak se připravuješ teda, protože jsi se dovolal jako první, tak získáváš dva lístky na páteční úžasnou show Depeche Mode Symphonic Tribute. Jenom ti řeknu, že to je hudební projekt, který přináší ikonické skladby v úplně novém světle. A je to velký...
1: Už jsem to nastudoval. Aha. A vezmu sebou tátu, který na to vyrůstal, takže si myslím, že to bude příjemný překvapení pro něj.
0: Táta vyrůstal na Depeche Mode, jo?
1: Jo, jo, vím, že to poslouchal často a měl to velice rád.
0: Aha. A na čem jsi vyrůstal ty?
1: No, na podobné muzice, kterou jsme poslouchali s rodičema, ale potom už se to zase vleklo někam jinam.
0: Jasně, jasně. No tak jo, tak si to užijte s tátou v pátek a když to dobře dopadne, tak se tam ještě můžeme vidět.
1: Super, určitě, to budu rád.
0: Jenom tě poprosím, Honzo, pošli mi do SMSky tvůj e-mail.
1: Jo, pošlu.
0: Tam ti pošlu lístky, jo?
1: Jo, dobře, posílám obratem.
0: Tak jo, tak si užívej hezký den.
1: Taky, určitě.
0: A užijeme si krásný koncert v pátek.
1: Super, díky moc, těším se.
0: Tak jo, tak pozdravuj tátu, užijte si to a měj se hezky.
1: Díky, taky, naschle.

Maybe I'm Crazy. Tak, to byli kluci Laidback. It's a strange world. A tady je Mick Hacknell a Simply Red. Holding back the years. Všechny vás zdravím. Všem vám přeju jen to nej. A doufám, že budeme mít všichni společně dneska krásný den. Počasí bude nádherný. Jenom zítra se má trošku ochladit, ale pak na ji zase čeká třicítky. Tak jo, hezký den.

jeden z nejlepších popových zpěváků na světě, Mick Hacknell a jeho parta Simply Red. Jak už jsem říkal, na tom, že to je nejlepší popový zpěvák, jsme se dohodli i s Danem Bártou. A teď si dáme JK a Jamiroquai. Ty jsem taky miloval. Blow Your Mind. Tak si to užijte a dejte si volume right.

Tak to byly Jamiroquai a Blow Your Mind. A teď přichází na řadu další výborná parta, The Blow Monkeys, Dig in Your Scene. Tak si to koukejte užít a mít krásný den. Jinak jsem si udělal takovej test, jestli třeba nějaký český rádio zahraje Jamiroquai v dnešní době. A musím vám říct, že ne. Tak buďte rádi za to, že máte Color Music Radio.

In Your Scene, The Blow Monkeys. Dnes v krásném dni si budeme hrát jenom samý dobrý věci. Tak po Blow Monkeys se mi do éteru hodí Earth, Wind and Fire a tady jsou September.

And People, Color My Life. To je písnička, která se na Color hodí. Dokonce zpívali o nás. Color je můj život. Tady jsou Fine Young Cannibals. A dneska slaví svátek Valdemarové. Takže všem Valdům přejeme jenom to nej. Ať máte opravdu Valdové krásný den. A hezky to oslavte.

She Drives Me Crazy. Tak to byly Fun Young Cannibals. A teď udělám radost asi Marcelovi. Tady je Stevie Wonder, Ebony.

Tony and Ivory, Living in Perfect Harmony. Tak to byl borec Stevie Wonder na dnešním vysílání Romeo Show na Color Music Radio. A teď přichází Michael Jackson Forever. Don't Stop Till Get Enough, jedna z jeho nejlepších věcí.

0: Yes.
1: Tak to byl Prince. Let's go crazy, výborná pecka. A teď si dáme Duran Duran New Moon on Monday. Protože už se nám to taky blíží. Samozřejmě první koncert, který se nám blíží, tak bude v pátek v Kongresovém centru Depeche Mode. A 24. června Duran Duran v O2 Arena. Na to se taky strašně těším. Tak si užijte jejich single New Moon on Monday.

New Moon on Monday, tak to byly Duran Duran na vašem Color Music Rádiu. A jenom vám chci říct, že zítra a taky v pátek budeme ještě soutěžit o lísky na Depeche Mode. A možná potom budeme soutěžit i o lístky na superkoncert Diany Ross, která bude v amfiteátru v Lochotíně 29. července. A tady je Diana. Chain Reaction.

Pain Reaction, Diana Ross. Tak koloráci, přeju vám nádherný den. Teď nás čeká poslední písnička od Moody Waters, Good Morning School Girl. No a pak už nastoupuje Friky, Martin Svátek a admirál Lukáš Kolíbal. Tak si to všechno užijte a budu se na vás těšit opět zítra. Ahoj.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás. Smith &
2: Wesson. Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery, Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, Utari, a Sturtek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Od Stiji, do Shesti, na Color Music Radio.
4: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
8: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Já vám přeji DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 11 minut po 8 hodině. Dneska je středa 27. května, svátek nám slaví Valdemarové. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují stejně jako předchozí dny převážně jasno. Dnes by ale mohlo být v odpoledních hodinách, tedy podle meteorologů, také jsem tam trošku pod mrakem, tedy polojasno. Ale to, co ukazujeme tedy předpovědi, tak spíš krásnej, jasnej den, jen ojediněle opravdu výjimečně by mohl se někdy v poledne objevit mráček. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 14 až 17 stupni. V odpoledních maximech 24 až 27 stupňů, dokonce 29. A přátelé, Brno dneska vede. K večeru se ochladí, a to na 18 až 23 a přes noc potom teploty klesnou, a to dost markantně, totiž k 7 až tady píší 12 stupňům. Tak to je ochlazení, na ten následující den už teploty by měly tedy taktéž klesnout, a to třeba na 22 stupňů. Tedy mluvím o zítřejším dni. Tak krásný další slunečný den nás čeká, přátelé, to je pozitivní informace. Takhle po ránu já doplním ještě, co nás čeká. Budou to dva hudební sety, ten jeden bude věnovaný tedy oldschoolovým věcem, fousatým věcem až na zem, rap a hip-hop v první části, jako třeba Off The Books a The Beat Nuts, taky Big Pun a Cuban Link, tak to je první záležitost tohohle setu. Ten druhý už bude úplně v jiném rytmu a ponese se v rytmu diskošky, ano, frikotéka mezi 9. a 10. a novinky ze světa taneční muziky s těma známejma riffama a popěvkama. Na to jste ve středu zvyklí a já se na to těším. Teď ty poslední sety na těch posledních týdnech byly opravdu zábavný, nebo aspoň mě to tak přišlo, tak doufám, že se to povede i dnes. No a před 9. a 10. hodinou nás čeká rubrika Frikolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasnej, ranní rutina tady u nás na Koloru už odstartovala, já jsem DJ Freaky, přeju vám ještě jednou a příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

Color Music Radio, pořad Free Color, 40 minut po 8 hodině. No a já se snažím přijít na to, tedy, co vám říct v informacích, které nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Dneska to není jednoduchý. My všichni můžeme pogratulovat výherci, který vyhrál tedy včera, jestli se nepletu, téměř 3 miliardy korun v Eurojackpotu. To je tedy rekord toho, co kdo kdy v Čechách vyhrál. Tak tam se asi trošku změní život. Taky se tu tedy dost často teď objevilo Čapí hnízdo, který se řeší. A ne kvůli tedy panu Andrejovi, ale kvůli nějaký party. Ale to jsou věci, které jsou zajímavé. My potřebujeme něco, co je nepodstatný, přátelé. Něco nepodstatného. No tak kdybyste klidně měli nějaký tip, tak vůbec neváhejte a pošlete mi to na Instagramový účet DJ Freaky Flink do zprávy. Já se rád podívám, co vám přijde nezajímavý. No a tohle byly Gangstar, my pokračujeme v krasojízdě, to nejdůležitější.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rád. Já vám přeju ještě jednou tady ze studia pořadu Free Color a pojďme se podívat na dnešní den. Rekapitulujeme si informace, které se k němu vztahujou. Je středa 27. května, svátek nám slaví Valdemarové a stejně jako obvykle i dnes pro vás mám doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno, jen ojediněle se může objevit polojasno a teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 12 až 15 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 24 až... teď jsem to tady měl... 27, ne, dokonce 29 stupňů, k večeru se ochladí a to na 18 až 23 a přes noc potom 7 až 12 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. 4 chyby, které zkazí každý rozhovor. Děláme je prý všichni. Rozhovor s partnerkou, manželem, dětmi, přáteli či kolik jiným můžete snadno ztratit zbytečnými chybami. Aspoň některou z nich dělá prý každý, a to bez výjimky. Identifikujte je a naučte se je eliminovat. Pomůže vám to v romantických, stejně jako v konfliktních situacích. No a většina lidí se soustředí na to, co řeknou. Unikají jim však důležitější aspekty komunikace, jako je třeba jak to řeknou a kdy. A už vůbec je nenapadné, že by někdy třeba mohly být hodnější či výhodnější mlčení. Ano, pojďme se tedy podívat. Za prvé, předpokládáte, že víte, co lidé cítí. Když zachytíte emoce, ptejte se bez hodnocení a s opravdovou zvědavostí. Vidíte-li člověka, s nímž mluvíte, změní-li výraz tváře, že projevuje emoci, ať už verbálně či neverbálně, vydedukovat si z toho, že je naštvaný či smutný, je velká chyba. Nikdy nemůžete vědět, co opravdu cítí a prožívá. Za druhé, okrádáte lidi o jejich chvíli. Člověk, který vám s důvěrou přijde něco svěřit nebo si u vás vylévá srdce, většinou neočekává, že mu nabídnete řešení a ani ho po vás prý nechce. Za třetí, mlčení pro vás není forma komunikace. A co děláte v situacích, kdy se k vám někdo chová nepřátelsky, je z různých důvodů rozrušený, snažíte se ho poslouchat nebo ovládnout konverzaci? Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, naslouchejte. A za čtvrté, ovládají vás komunikační předsudky. Podle Desmonda O'Neilla jsou tato 4 komunikační zkreslení nejlepším způsobem, jak ztratit kontrolu nad jakoukoliv konverzací. Potvrzovací, když mít pravdu, je pro vás důležitější než pravda samotná. Naivní realismus, věříte, že to, jak vidíte svět, je upřímně spravedlivé a objektivní. Herec pozorovatel, když něco zkazíte vy, můžou za to okolnosti a slepý úhel. To, že víte o svých předsudcích, neznamená, že nejste zaujatí. No a my pokračujeme dál. Další alfa samec, vnitřní vlk, seberozvoj i manosféra ho vzývá, ale je to mýtus. Mentoři a guruové seberozvoje, celá armáda influencerů, kurzů, literatury a marketingu kolem ve vás chce probudit vašeho vnitřního vlka, udělat z vás alfa samce. Vůdce smečky odkazuje na biologii, boj o dominanci, v rukou však má jen mýtus, přesvědčivě se dá vyvrátit. Jen málo která studie se dočkala tak pozitivního ohlasu veřejnosti, jako ta publikovaná v roce 1913. Její název se dá přeložit jako Hlas slepic, příspěvek k psychologii, a jejím autorem byl Thorleif Schleiderův Ebeb, norský zoolog. Co stálo za jejím úspěchem? Nebyla to žádná vysoká věda, neobsahovala nesrozumitelné odborné pojmy. Bylo to docela lidsky sepsané pojednání o tom, že mezi slepicemi existuje přirozená hierarchie. V každém hejdu domácí drůbeže už na pohled vyniknou ty s dokonalým peřím, vykrmené, které se hrdě nesou po dvoře. Kolem nich se pohybuje už ne tak hezké slepice, které se vůči opeřeným krasavicím chovají podřízeně. Svůj společenský handicap si pak kompenzují tím, že občas klovnou slepici třetí kategorie. Takové ty
rozčepířené pohuble s vyzobaným peřím. Chudinky, co v hejnu na nejnižší příčce společenského žebříčku. No a takhle to prý funguje. Tady píšou dar profesora Schenkela. Alfa samci a alfa samice. Na jejím vrcholu stál dominantní samec alfa s neméně dominantní samicí. Ti byli vůdčími osobnostmi celé smečky. Ostatním jim byli víceméně podřízení. Samci beta úroveň však nechtěli být podřízeným na pořád. Proto se pokouší tedy privilegované postavení získat, uzmout ho alfa samci soubojem. Často neúspěšně, protože vůdčí alfa samec bývá skutečně tím nejsilnějším vlkem. A co tam ještě píšou? No, je tady toho víc, možná si to dáme v druhé části. No a poslední informace dnešního rána. Přísná výchova je chyba. Expertka odhalila jedinou věc, která dokonale mění dětský mozek. Dětský smích není jen projev radosti. Britská odbornice na rané dětství tvrdí, že smích totálně mění dětský mozek. Klíč mnoha ceněným dovednostem a u dospělých nejspíš vězí v tom, jak často a jak moc se děti smějí. Zní to jako sci-fi, ale není. Nové a dokonalejší výzkumné nástroje nám ukazují věci, které aby ani nejlepší scénáristé nevymysleli. Odbornice na rané dětství na univerzitě v britském Middlesexu Jacqueline Hardingová teď přišla s přelomovým zjištěním ohledně vývoje dětského mozku, které bourá zažité mýty. Nejen Česku panuje přesvědčení, že pro psychickou odolnost a úspěch je potřeba hlavně drill, disciplína a přísná pravidla. A to klidně už od nemluvňat, jenže se ukazuje, že klíč je nejspíš úplně někde jinde. Dosavadní výchovné metody expertka obrátila na ruby. Podstatný pro vývoj mozku není vojenský režim a učení se na povel, ale něco tak prostého, jako je dětský smích. Ten podle zjištění Hardingové vyvíjející se mozek může ochránit před těžkým traumatem a otevřít mu dveře k bleskovému učení. No a jak tento fascinující mechanismus funguje? Smích je jako tvrdý trénink pro šedou kůru. Smích vůbec není povrchní. Hardingová, která je také ředitelka organizace Tomorrow Child, ve své knize Mozek, který se rád směje, dokazuje, že smích je naprosto vysoce sofistikovaný proces. Přestože se děti smějí dřív, než začnou mluvit, v jejich mozcích každá salva smíchu rozpoutá prý ohňostroj. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9:05, máme sice trošku klus, ale to nevadí. Pojďme si dát rychlej reklamní blok a za chvíli už muzika Funky Jack Fish a Shark Beats. To by se určitě líbilo Matimu, páč, ten je na žraloky vysazený, tak uvidíme, jestli to bude udělaný z nějakých zvuků moře, ale každopádně by to mělo být funky a fresh, protože je to z posledního týdne a samozřejmě to bude v rámci dnešní frikotéky už za chvíli tady na Koloru. Teď už zmiňovaná reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.

0: www.okna.hned.cz. Okna. Okna hned. okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna.hned.cz.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
4: jmnetworks.cz.
5: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
6: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
7: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
6: VoArt. Nechte barvy promluvit.
8: Smith & Wesson. Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery, Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotač.
10: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
9: Fonotač.
10: No tak to roztoč.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

in time. A Partners in the Dance, ano přátelé, Partners in the Dance, a my budeme pokračovat další novinkou. The Beat Bangers. I Down the Road.

živý mixy, ranní skreče, divný keci, blbý zprávy. A ta nejaktuálnější muzika z posledního týdne. Ano, přátelé, posledních 7 dní v takovém mixu tady u nás na Koloru. To jinde nenajdete.

Hele, a skreče, který nejsou ode mě. Tohle je Pump It. Funk Fusion. No a já vás samozřejmě i dneska pozvu na mejdan, který se uskuteční už 5. června, to v brněnském klubu na dráze Frikolora, možná jediná Frikolora live letos v létě, takže pokud jste fanoušci tohohle pořadu a jste fanoušci dráhy a jste fanoušci toho mejdanu, který tam pravidelně už několik let děláme, tak rozhodně nezapomeňte 5. června dorazit, protože nejenže tedy tam vystoupím, ale tentokrát v delším setu, než bylo obvyklý, byly nějaký stížnosti, že to je krátký, tak jsme trošičku změnili koncept, ale i tak to bude dost obdobná Frikolora na dráze, protože pokud to znáte, víte, že to má atmo jako nic jinýho, tedy aspoň já takový pocit mám. V rámci minimálně tohodle vysílání nic obdobného nikde jinde neděláme. Jenom v klubu na dráze, a to v Brně už 5. června. Já se těším. No a jdeme dál. Čeká nás Insomnia, ano, přátelé, a Black and Crown, známá remixová dvojice. Frikolora.

Posloucháš nejdivnější pořad v českým éteru. A já to úplně často nedělám, ale zdravím Kubu a Lážo Plážo. My jsme včera tedy neobvykle vyrazili na jezero Lhota. Já jsem samozřejmě železnou koulí připoután k proboškám a wakeportu, ale říkali jsme si, že se půjdeme podívat taky někam jinam, že bych mohl vytáhnout rodinu o 2,5 kilometru dál než obvykle. A musím říct, že včerejší jídlo na Lážo Plážo, Kubo, bylo v topu. Jako na mě je tam teda moc lidí, ale pokud máte lidi rádi a máte rádi dobrý jídlo, tak za mě doporučuji. Tohle není placená reklama, ale radši si ji odžinglujem. Z tohohle mám vždycky husinu, tak jsem si to pro jistotu zasmyčkoval. Posloucháš nejdivnější pořad v českým éteru, tohle je Freakolore, já jsem DJ Freaky a se mnou je tady Insomnia.

0: posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za Grance má mikrofonem DJ Friky, 54 minut po 9. hodině a my jsme se prohráli k závěru dnešní Frikolory. Dneska je středa 27. května, svátek slaví Valdemarové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí i dnes bude, ano přátelé, a bude převážně jasno, jen ojediněle můžeme potkat polojasno, ale to bude opravdu výjimečně. I dnes budou teploty, dá se říct, nadstandardní až hitsparádní. Ranní by se měly pohybovat mezi 12 až 14 stupni. V odpoledních maximech 22 až 29 stupňů. K večeru se ochladí a to na 14 až 19 a přes noc potom teploty klesnou. A přátelé, dneska to bude hodně velký pokles. 7 až 14 stupňů, to jsou informace o počasí. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No jako první je tady 4 chyby, které zkazí každý rozhovor, děláme je prý všichni. Rozhovor s partnerkou, manželem, dětmi, přáteli či s kýmkoliv jiným můžete snadno ztratit zbytečnou chybou. Aspoň některou z nich dělá každý bez výjimky. Identifikujte je a naučte se je eliminovat, pomůže vám to z romantických stejně jako v konfliktních situacích. No a většina lidí se soustředí na to, co řeknou. A uniká jim však důležitější aspekt komunikace, jak to řeknou a kdy. No a za prvý je tady, předpokládáte, že víte, co lidé cítí. No tak to nevíte samozřejmě. Také za druhé okrádáte lidi o jejich chvíli. Člověk, který vám s důvěrou přijde něco svěřit nebo si u vás vylevá srdce, většinou nečeká, že mu nabídnete řešení. A za třetí, mlčení pro vás není forma komunikace. Co děláte v situacích, kdy se k vám někdo chová nepřátelsky, je z různých důvodů rozrušený, snažíte se ho poslouchat nebo ovládnout konverzaci. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, naslouchejte. No a poslední 4 odvládají tedy vás komunikační předsudky. Podle Desmonda O'Neilla jsou tato 4 komunikační zkreslení nejlepším způsobem, jak ztratit kontrolu nad jakoukoliv konverzací. Potvrzovat si, když mít pravdu, je pro vás důležitější než pravda samotná. Naivní realismus, věříte, že to, jak to vidíte, je upřímně spravedlivé a objektivní. Herec pozorovatel, když něco zkazíte vy, můžou za to okolnosti. A slepý úhel, to, že víte o svých předsudcích, neznamená, že nejste zaujatí. No a my pokračujeme dál. Další informace se týká alfa samce. Vnitřní vlk, seberozvoj i manosféra ho vzývá, ale je to mýtus. No a já budu pokračovat tam, kde jsem minule skončil. V roce 1968 začal biolog Lucian David Match psát knihu o všem, co se vědělo o vlcích. Nebylo toho mnoho, byť vlci sdílí s lidmi předlouhou historii vzájemné rivality ve volné přírodě, byli prakticky vyhubeni. Takže kromě ano, kdo zpráv prakticky neexistovaly anekdotických. Důkazy o tom, jak vlastně skutečně vypadají vlčí smečky ve volné přírodě. No, tady by to mělo být spíš o lidech, ale nějak se nám to tady prostě nepovedlo, mám takovej pocit. Prostě dar profesora Schenkela alfa samci a alfa samice. Na jejím vrcholu stál dominantní samec alfa s neméně dominantní samicí. Ty byly vůdčím odsobnostem celé smečky. Já chci vidět, jak je to s člověkem. Člověk člověku vlkem. Postava nejsilnějších jedinců, dominantních a privilegovaných, kteří stojí v čele smečky, se hluboce zažila. Stala se kulturním fenoménem. Dlužno dodat, že fenoménem lidským. Pokud jste strávili nějaký čas na internetu, zjistíte, že vám koncept alfa samce od někud připomněl. Nese sobě myšlenku, že v každé sociální skupině se vždy jeden dominantní jedinec vyšplhá na vrchol díky síle, agresi nebo silné vůli. Dnes je to jeden ze základních kamenů obrovského online průmyslu, orientovaného na seberozvoj, úspěch a též toxickou maskulinitu. Když na sobě budete pracovat, tvrdí guruové osobního rozvoje, dokážete v sobě probudit dravou šelmu. Vnitřního vlka z pozice přehlíženého beta samce vyrostete ve vůdčí osobnost silného alfa samce, jemuž se podřídí i každá samice. Silní ovládají slabé, žerte nebo budete sežráni, ale tohle není prý úplně pravda. Já nevím. s těma alfasamcema, to je každý samec, alfasamec. Přísná výchova je chyba. Tady je to, přátelé, důležitý. Expertka odhalila jedinou věc, která dokonale mění dětský mozek. Dětský smích, ano, přátelé, dětský smích není jen projev radosti. Britská odbornice na rané dětství tvrdí, že smích totálně mění dětský mozek, klíč mnoha ceněným dovednostem, a u dospělých nejspíš vězí v tom, jak často a jak moc se děti smějí. Zní to jako sci-fi, ale není to sci-fi. Nové a dokonalejší výzkumné nástroje nám ukazují věci, které by nám nejlepší scénáristé nevymysleli. Odbornice na rané dětství na univerzitě v britském Middlesexu Jacqueline Handringová teď přišla s přelomovým zjištěním ohledně vývoje dětského mozku, které bourá zažité mýty. Ano, smích jako tvrdý trénink pro šedou kůru, smích totiž vůbec není povrchní. Hardingová, která je také ředitelka organizace Tomorrow Child, ve své nové knize Mozek, který se rád směje, dokazuje, že smích je naopak vysoce sofistikovaný proces. Přestože se děti smějí dřív, než začnou mluvit, v jejich mozcích každou salvou smíchu rozpoutá obrovský ohňostroj. Smějte se, přátelé, já miluju smích, miluju, když se moje rodina směje, je to to nejlepší, co se může dít, přátelé, a já doufám, že se občas zasmějete i vy, mojí blbosti tady v éteru Color Music Radio, rád bych vás někdy pobavil. Pojďme si ale říct, jak je to s parťákama. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Přátelé, zeptáme se Martina Svátka, jestli se také umí svát, nebo se ho zeptáme, jestli je alfa samec, nebo se ho můžeme taky zeptat na to, jestli si rád povídá s lidmi. Všechno to budou dost zajímavý dotazy, já přeju dobré ráno Martinovi.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak já začnu postupně. Jak tu máš komunikaci s lidmi? Děláš čtyři chyby, které zkazí každý rozhovor?
1: Ale já se radši povídám s pejskama.
0: Oni ti neoponujou, viď?
1: Ale taky můžou, ale jako můžou, když se jim něco nelíbí, tak od tebe můžou třeba odejít. Nebo se můžou naštvat, že jo, to je jasný.
0: A když se s ním zavřeš, tak ho můžeš trýznit bez toho, aby odešel tvým mluvením.
1: Já jsem ti teďka moc nerozuměl, já se mluvím.
0: Ne, v pohodě, že když jste v jedné místnosti, tak těžko může někam zmizet, ale to byl blbej for. Připadáš si jako alfa samec?
1: Ale nepřipadám, já jsem šaman.
0: Šaman, jo?
1: To jasně.
0: Si
1: pojedou na těch koních, že jestli budou bojovat, nebo budou v klidu, jestli bude úroda, takovýhle věci, no to jsem já.
0: A to ti řekl tvůj pes, nebo kdo?
1: To jsem si řekl sám.
0: OK, dobře, a pojďme si říct ještě o smíchu. Směješ se rád? Ty docela jo, teď se zase gebil.
1: Jo, to je jasný, každý se směje rád. To mě někdo zajímalo, jestli je někdo, kdo rád jako brečí. Ale já myslím, že asi taky dneska v dnešní době.
0: Jo, tak ono to možná někomu taky může pomoct. Hele, pláč taky jako pomáhá, ne, že ne?
1: To pomáhá, to je pravda. Ty jsi někdy plakal?
0: Já pláču vždycky, když s tebou někam musím jet, tak předtím pláču. Ne, já musím říct, že se s tebou vždycky nasměju, že s tebou je sranda. My máme takový podobný blbej smysl pro humor.
1: Podobnej, no.
0: Blbej prostě, no.
1: Diktátora, mně se to nelíbí.
0: A to máme rádi tady doma, to je jako nejvíc, ale.
1: Já to nemám rád.
0: Teď jsem se zase po dlouhé době zasmál, pustili jsme si na doporučení jednoho mýho kámoše nový film SOS. A to by, nevím, jestli by se ti to líbilo, ale je to trošku založený na bejsu toho Survivora. Je to takový trošku horor, takže pokud chceš zkusit můj humor filmový, který ty nemusíš, tak tohle by tě mohlo nepobavit.
1: Aha, že bych mohl ztratit 3 hodiny svýho času, jo?
0: Ne, 3 hodiny to nemá, ale nějaký čas ti to sebere, no.
1: A pořád je to lepší než blbá knížka, to ti zabere daleko víc a pak tě to akorát naštve.
0: OK, pojďme od toho rozhovoru, který je dneska delší než obvykle. Někdo občas říká, že to není ono, co by se tady mělo dít, ale nám je to takzvaně uzadele. Pojďme si říct, co dneska zahraješ jako první.
1: Já dneska trošku změním ten rytmus, dneska začnu 80kama, Level 42, to je taková britská grupa, hlavně 80ka, měli úspěch. Ale J-Pops.
0: Jakže se to jmenuje 742? A pak byla ještě nějaká ta Seven, jak se to jmenovalo?
1: To nevím.
0: Něco jako Two Unlimited to bylo.
1: Aha, 24/7?
0: Jo, to je ono.
1: To já hraju krát starý věci od nich, protože pak to Is It Love a tohle to už mě tolik jako nebralo třeba, no.
0: Okej, okay, tohle to, co jsi zmiňoval, já asi neznám, takže já jdu ladit, přátelé, tedy Holiday Edition. S vámi se pro dnešní den loučím, dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí od Martina. Teď už ale jeho pořad a jeho muzika za chvíli u nás na Koloru a já se budu těšit opět zítra po 8 hodině naslyšenou. Mějte krásný den, díky za pozornost a

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
5: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonu.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 10 hodin.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

14 minut po desátý, moji milí, zdravím vás. No také, s Frikym jsme se trošku zakecali dneska, ale i tato následující, tato věc, která dozdívá tedy, tak byla přece jenom trošku delší. Maxáč od Level 42, Heaven in my hands. To je začátek dnešního Holiday Pops. Takže začali jsme osmdesátkama. No a samozřejmě ještě chvilku v nich pokračovat budeme. Skvělý černý Beatles, tedy Cool and the Gang. Po level 42, tato ukázka Victory. 10 až 12 Holiday Edition, dnešní speciál, tedy Holiday Pops.

Topic Nader Mix. KC and the Sunshine Band, samozřejmě Give It Up. No, vzpomněl jsem si na starou věc taky teď tady z těch osmdesátek. Sheila E., Prince.

Byla zpěvačka, která to umí pořádně natlakovat. No teď už Robert Palmer. Já bych se přiznal, já ho úplně nějak zvlášť nevyhledávám. Ale je pár věcí, které si pouštím docela často. Tohle je skvělý groove. Hodně šlapé, tikající song.

krásná věc. Moji milí, teď to trošku uklidíme a závěrečná věc z těch osmdesátek, aspoň pro tuto chvíli, je baladická. Já jsem měl rád tuto ukázku. Carrie. Tak já myslím, že nemusím představovat,

zakázka, která nakonec se prostavila po celém světě. I do amerického mainstreamu se dostala věc od Opus 3. It's a fine day. No tahle ta následující věc taky měla úspěch, ale hlavně teda v Anglii, jestli si vzpomenete. Olive. První místo v Anglii, to rozhodně.

tak asi bych se nenadal, že tady v Holiday Addiction. OK. No rozhodně jsem nikdy nějak nepředpokládal, že by v Holiday Addiction zazněli Stoni. Ale tuto věc jsem si docela oblíbil. Jestli to je jediná věc z jejich celkový obrovský diskografie, tak je to docela bolest. No každopádně. The Rolling Stones, jasná věc, anybody.

Funky Homo Sapien na featu. Taky dneska tady v Holiday, Holiday Pops. Gorillaz. Glad I got sunshine. Pak ještě Blue Boy. I'm useless, but not for long. Pak už pozvánkovej break a další hodinka. Další muzika.

0: 11 hodin. Color Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Best party, best party.

0: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
1: Bohempia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
1: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
5: Ahoj, tady je Roman.
6: Tady je Roman.
5: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
7: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
8: Posloucháte Holiday Edition.

tuto věc bych sám přiznal v té době, v tom 93. Já to vlastně nenáviděl, ale zároveň mě to fascinovalo, ten groove. Depešáci, samozřejmě Depeche Mode, jejich album Songs of Faith and Devotion. Veliký hit I Feel You, první single z tohoto alba, pak vyšlo třeba ještě Walking in My Shoes. Condemnation, to byla taky taková paladická skvělá věc, taky z tohoto alba. Jedna taková palba, která pronikla, že jo, do toho popovýho vibu. Tak Chemical Brothers Dig Your On Hole, tak se jmenovalo album, jmenuje stále Black Rocking Beats. První místo v Anglii. Tak chemici

hlavně v Americe, v Anglii, v Evropě měla úspěch tato grupa. To byl jejich třetí single z debutového jejich alba eponymního, tedy Blue. Třetí single If You Come Back. Tak, tohleto je věc, tu jsem teda hned dlouho neslyšel. V Evropě měla úspěch. Možná i v Anglii s nějakým tím singlem Ain't That Just The Way, nebo tak nějak se to jmenovalo, ne? A možná i s tímhletím singlem se dostala do britského žebříčku, ale v Evropě rozhodně úspěch pro tady tu zpěvačku Latricia McNeil.

úspěch, tak pojďme si dát. To je Robert Miles. On, vlastně to byl Robert Miles, on už není mezi náma, ale muzika zůstala. Velký úspěch Children. Ovšem tohle je věc zpívaná, kterou právě hrál Friky v nějakém coveru, i se to ani nemenovalo jako originál. One and One, tak se jmenuje tato popová, klavírní, taneční věc. No a tohle je Robert Miles.

One and One. Pěkná harmonie, rozhodně pěkně to zní i po těch dlouhých letech, tak Robert Miles a Maria Nyler se jmenuje, nebo tak nějak se to píše, ale jak se to čte. Já vám nekapustím zase takovou raritu, bych řekl, když asi se to hraje v rádích občas takhle v těch vzpomínkách. Samozřejmě Snap měli velký úspěchy s Turbobím. Turbobí jsou ten rapper, který tam vyřvával ty svoje tlaky. I got the power, to je jasný. No všem Snap později tak vydali jednu věc se zpěvačkou, myslím, že se jmenovala Summer. Tato věc. Možná si taky vybavíte Welcome to Tomorrow. No, nepoznal bych, že to jsou snapáci, ovšem je to tak. To jsou snap.

Hey, album Falling Into You. V Evropě vyšla jako první věc právě titulní. To jsem se docela dost divil, když byla v plánu vydat, vycházet tato věc. V Americe tam vyšla věc právě tato, Because You Loved Me. Skvělá věc, kterou napsala Diane Warren. No to je samozřejmě Celine Dion, jak už jsem říkal, album Falling Into You. No teď už...

Give me just a little more time. Tak tohle je samozřejmě Kylie Minogue. 90-kovej track, hodně úspěšná věc. Skoro už závěr Holiday Edition. Tato hodně melodická věc.

také tato věc. Já jsem samozřejmě poplet název, to je moje filozofie, jenom blázni se zamilovávají. Ale určitě ne Sonina, tedy Only Fools Never Fall in Love. No tak Sonja a předposlední věc ode mě pro vás. Tohle už je závěr. Moje oblíbená věc, často znějící v Holiday Pops. Oh yeah. Rio, New York, Rio.

No, moji milí, závěrečná věc. Mně se líbí hrát tuto věc na závěr, anebo na začátek. Veselá to záležitost. Lukáš Kolíbal je taky veselej. No a jinak Lukáš Kolíbal vám dneska určitě nabídne, proč se mi to nespustilo. No, tak takhle je to správně, omlouvám se. Tak Lukáš Kolíbal vám nabízí soutěž o lupení na Smith & Wesson a Blue & Exile. To je samozřejmě v neděli a loď Cargo Gallery. Lukáš vám o tom řekne víc a já třeba zítra taky vám nabídnu víc muziky, třeba od Smith & Wesson, já mám i Blue & Exile, mám jednu desku. Takže určitě se mrkneme a zahrajeme si pár věcí, bych vás třeba trošku navnadil na ten tlak na lodi, tedy. Moji milí, mějte se krásně a za chvilku Lukáš Kolíbal, to je sám věc polední menu. Zdravím boj a ať se pěkně vysílá a vám krásný poslech. Čus!

0: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
1: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
2: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
1: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
2: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
9: Color Music Radio. Color Music Radio.
10: To byla famózní a skvělá show.
11: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
12: Color Music Radio.
13: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
14: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
15: Každý čtvrtek od 18. do 20. hodin živě z record shopu Fono.cz.
14: Nalaď si Fonotouch.
15: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
14: Fonotouch.
15: No tak to roztouch.
14: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
16: Color Music Radio.
17: Bylo 12 hodin.
18: Color Music Radio.

Yo. Anderson Paak featuring André 3000 na úvod čerstvého poledního menu v premiéře ve středu 27. května na vlnách Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Střídáme kormidlo s Martinem Svátkem, který vás provázel od 10. do pravého poledne. Od pravého poledne je teďka hodina tady věnována polednímu menu. Zatím jenom hodina. Debatujeme o tom, jestli je lepší 12 až 14, anebo raději každý den premiéra. Hlasujeme, nebo hlasovat můžete, přidat taky svůj hlas na lukas@radiocolor.cz, co byste preferovali, a ideálně, pokud mezi vámi sponzor Martin Svátek, by the way, dneska mi říkal, že by sponzoroval mé vysílání, když zmíním to jeho, což s velkou radostí udělám, protože jeho hudební selekci velmi cením a mám hodně rád. Takže zdravím Martina, zdravím celý tým Color Music Radio a samozřejmě vás, všechny posluchače, od nejzápadnější frekvence, kterou máme, a to jsou Karlovy Vary, po tu nejsevernější nahoře v Liberci, po tu nejjižnější dole v Budějovici Český Krumlov, až po tu nejvýchodnější, což je Znojmo a Opava. A mezi tím samozřejmě Praha, Plzeň, Brno, nemůžu zapomenout, Jihlava a už brzo taky Ústí nad Labem a ještě tam bylo jedno město. Tak to si necháme jako překvápko. Každopádně na úvod to byl Anderson Paak. A teď vás čekají Arrested Development, který se k mý velký radosti v září vrátí do Prahy, do Lucerna Music Baru. A jak už Martin zmiňoval, čekají nás samozřejmě taky Smith & Wesson a Blue & Exile, který vystoupí v rámci dalšího boomboxu už tuto neděli na lodi Cargo Gallery, která parkuje. Parkuje, jak se říká, když loď parkuje, když potřebujete zaparkovat loď, tak ji, jo, parkujete, jasně, zakotvíte na Smíchovský náplavce. Tak jo, vypínám mikrofon a teď Arrested Development a už brzo taky Smith & Wesson a Blue & Exile a soutěž o volný stupy. Bigger.

Extra Smooth, to byla Alaya, vzpomínka na ní, na její krásný hlas a muziku, kterou tady po sobě zanechala. Teď zaspomínáme na velký soulový hlas Betty Wright a skrze její album z The Roots. V tomhletom songu navíc hostuje ještě Joss Stone. Jmenuje se to Whisper in the Wind. V tomhle horkém dnu trošku vanku určitě neuškodí. No a mimochodem i ten další song, ten bude mít spojení s The Roots a taky se zmiňovanýma Blue and Exile, který budou v neděli v Praze, protože v tom songu z jejich nový desky, kterou si za chvilku pustíme, tam hostuje v tom songu právě Black Toad, frontman The Roots. Ale nepředbíhejme, soutěž Volný stupy na nedělní velkou hiphopovou nálož se blíží. Ještě předtím Betty Wright, Joss Stone a The Roots. Posloucháte Volný stupy.

my god, mě trošku zaskočilo, ještě zbývají dvě minuty. Z nový desky Blue and Exile, Los Angeleský rapper a společně s ním Exile, který je producent. Už natočili myslím nějakých 5 alb, to nejnovější vyšlo teďka asi 3 týdny zpátky, jmenuje se Time Heals Everything, čas všechno uzdraví. Pánové s tím jeli nejprv americký turné a teď tenhle ten týden přiletěli do Evropy a pokračují v evropském turné, v rámci kterého v neděli vystoupí poprvé v Česku a konkrétně v Praze právě na lodi Cargo Gallery, kde budou předskakovat Smith & Wesson, který jsou zároveň na paralelním turné po Evropě společně s Radimem, samozřejmě šéfem Champion Sound. A tyhle ty dvě turné, jedno je brooklynský repeři a druhý je LA reper, se potkají právě v srdci Evropy v Praze. Tak jedinečná příležitost to zažít naživo právě teďka tuto tu neděli 31. května. Vypadá, že počasí by mohlo být velmi solid. Tak se na to těším, říkal jsem si, že bych vám pustil od Blue and Exile ještě jednu věc, protože jich se právě bude stýkat soutěžní otázka o dva volné vstupy, dvakrát jeden volný vstup, to znamená dva z vás vyhrajou jeden volný vstup, kdo mi napíšou, jak se jmenuje nový album Blue and Exile, z kterého jsme se teďka hráli jeden kousek, kde hostoval Black Toad, frontman z The Roots, a my se teďka dáme jejich věc, která je jedním ze singlů toho nového alba. Já jsem vlastně vám řekl, jak on se jmenuje, co? Dobrý, takže aby to nebylo tak jednoduchý, tak mi napište ještě, jak se jmenuje Blue and Exile vlastně jménem. To je taková bonusová odpověď k dobru. Lukas, zavináš radiocolor.cz, Blue and Exile a Smith & Wesson, který si dáme potom tuhletu neděli v Praze na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. Moc se na to těším, tak že vám o tom povídám ne jednou, ne dvakrát, ale třikrát hnedka v rámci dnešního Plodňominy a soutěž právě teď k tomu. He created a dream way up in the sky. A jestli pak víte, koho tady parodujou v tomhle songu, na té nový desce, hned antré, Soul Unusual se to jmenuje. It's yo. But first you'll have to die.

Takže ještě jedna ukázka z nového alba Blue and Exile. Jak se ta deska jmenuje, to je soutěžní otázka. Již odpověď jsem prozradil na začátku předchozího vstupu. Každopádně pozorní, to mají zadara, pište mi na lukas@radiocolor.cz a Blue and Exile můžete zažít naživo už tuto neděli, kde budou předskakovat Smith & Wesson, na který dojde za malou chviličku. A ještě jsem chtěl zapromovat středa večer tady u nás na Color Music Radio od 20. hodiny album týdne a vybírám právě kultovní desku od Smith & Wesson s jménem Da Shining. Tak na to se těším a z této desky teď hrát nebudu, naopak dáme si něco mnohem novějšího, takových reggae hipopový mashup z desky Born and Raised, song, kde hostuje jamajský Junior Reed. Posloucháte Color Music Radio.

Tak, dámy a pánové, soutěž o Smith & Wesson a Blue & Exile je otevřená, nicméně nevolejte panu řediteli, prosím. Neříkal jsem, že máte někomu telefonovat, máte napsat e-mail na lukas@radiocolor.cz, lukas@radiocolor.cz. Tak jo, teď už jsme byli jednou nohou na Jamajce a teď oběma, protože featuring Gongzilla Damian Marley protože o nový desky, která se jmenuje The Art of Acceptance, neboli umění přijetí, skvělej single jménem At We Feet, u našich nohou.

Ještě jednou protože na vlnách Color Music Radio v rámci poledního menu. Tohle to byl single s Lilou Ike a s agentem Suskem, věc jménem Not Another World. A mělo to textovou návaznost, protože jak jsem říkal předtím, ten předchozí song se jmenoval At We Feet a říkal jsem U našich nohou, ale není to toho, aby se nám někdo klanil k nohům, ale toho, že život země vychází pod našima nohama a když byste viděli ten videoklip k tomu předchozímu songu, tak byste viděli, že to vlastně je postavený na zelenině a na věcech, které rostou kolem nás a které často bereme jako úplnou samozřejmost, ale není. Tak proto jsem právě navázal tím songem, že nemáme žádnou planetu B nebo nápady různých co milionářů. On už není on už není ani miliardář, on je nějaký tetra ta další fáze, co by chtěl, aby jsme letěli na Mars. Ne? Tak co na Marsu, když máme tuhle tu nádhernou planetu, aby jsme ji opečovávali a hýčkali. Tak tolik pro všechny zahradníky a k tomuto tématu mimochodem nakladatelství Dharma Gaia, partner tohoto pořadu, vydali 4 skvělý zahradnické knížky. Nezdolný zahradník, Tao zeleninové zahrady, lesní zahrady v praxi a ještě jedna, která se jmenuje Zahrada Gai. Vřele doporučuji všechny 4 dokupy, anebo aspoň jednu z nich, protože se tam nejenom dozvíte, jak dobře pěstovat zeleninu, aby to prostě vám to líp plynulo a hlavně, aby to bylo víc v sounáležitosti s přírodou. Nestříkejte to žádnýma chemikáliema, protože to všechno potom jíme a nedělá nám to vůbec dobře. Naopak, natural is the key. Nebo jak Američani říkají, simplicity is the key. Tak když už jsme na jamajské notě, tak jsem vám chtěl ještě pustit jednoho pána, který se jmenoval, že už není mezi námi, jmenoval se Sugar Minot a teď 25. května by oslavil 70. narozeniny a z jeho obrovské diskografie vám zahraju aspoň jeden kousek, který považuji za takový optimistický, že i když někdy straglujeme a musíme haslovat a všechno možný, tak že stále se dějou dobrý věci kolem nás. Tak na tu pozitivní vibraci vám zahraju věc jménem Good Things Going, Sugar Minot, rest in peace, dada, don dada. No, ale měl bych dodat, je to love song.

Tiana Dera, co? Sugar My Not z alba Good Thing Going, stejný jmenej song. Mnohem více reggae music v úterý od 21. hodiny, anebo v repríze v neděli od 22. tady u nás na Koloru. A pokud to jsou časy, které vám nevyhovují, můžete se stát předplatiteli účtu herohero.co/admiral Kolíbal, kam posílám záznamy. A najdete tam minimálně rok a půl historie tady tohohle reggae speciálu. Za pár kaček. Tak jo. Mám pro vás ještě pár pozvánek na tento týden, a to sice tento pátek nás čeká reunion s kapelou Urban Bushman. Kapela, která fungovala zhruba před 20 lety. Poslední klubový koncert byl před 15, který jsem zpíval. Tak kdybyste měli chuť, tak jsme to dali znova do kupy a čeká nás tento pátek v Davidský klubovně reunion koncert Urban Bushman a taky nějaký vinylový set a tak dále. Tak kdybyste měli chuť se vidět, Davidská klubovna Praha tento pátek s začátek, nebo otvírají se dveře akce 19.30. Bude tam taky vernisáž obrazu Lukáše Vaňury a potom vinylový set DJ Kidasha Faya a taky se představí takový torzo kapely, která fungovala kdysi dávno, taky Messengers. Takže prostě reggae večer v Praze, Davidská klubovna tento pátek, a potom v sobotu jedeme s kapelou na akci jménem Roots and Future Weekend na jejich sound systému, nebo jejich sound systém bude stát v kempu Karvánky, tak to je hlavně tip pro ty z vás, který bydlíte kolem Českých Budějovic, protože kemp Karvánky je v jižních Čechách, je tam prý skvělý koupání a celý tenhle ten víkend od pátku až do neděle tam bude spousty skvělý muziky, tak zdravíme Roots and Future Massive a těšíme se s Urban Bushman, a potom teda v neděli nás čekají Smith & Wesson a Blue & Exile v Praze na lodi Cargo Gallery. A ještě jednou opakuju, soutěžní otázka, jak se jmenuje nový album Blue & Exile. Nikam nevolejte, ale pište lukas@radiocolor.cz. Koukám na hodiny, moc už toho nestihnem, ale aspoň jednu věc tam určitě narvu.

M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza v neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
5: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
6: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
7: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
8: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
9: Tady, v hadovi.
10: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
9: A jsem venku.
10: Příští stanice, náměstí díru.
9: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byly v hadovi ještě dva revizoři.
8: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
9: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
8: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
11: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
8: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás a na památku se tu všichni vyfotíme.
11: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro, Vedro González a tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
8: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
12: Dámy a pánové, vítejte v naší vyhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do nich lupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
9: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
13: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
8: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
12: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku čísla 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
13: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
8: Nepotěším vás, číslo 3.
13: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
12: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
9: Slyšíte ty dumivé kroky, Done Saladone?
8: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
13: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
14: Celadone, lásko moje, pojď sem!
1: velká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda.
14: To se nevidí, ne, to je šikana.
5: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Pták 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Blackway420.com.
2: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
7: Color Music Radio.
8: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Heart of Glass, ohromný hit kapely Blondie, nám otevřel další old school s muzikou 70. a 80. let, kterého vás na Core Music Radio vítá jako Kutnavín od mixpultu a mikrofonu. Tenhle týden mix funky, disco, black music s takovým soft rockem 70. let. Za chvilku Al Stewart a On the Border, taky Steve Harley a Cockney Rebel, Make Me Smile. A teď legendární kapela ELO, nebo Electric Light Orchestra, a jejich Turn the Stone, a já vám přeju příjemný poslech.

Tak to byly Sparks a Amateur Hour. Kapela, která dělala takových různých hudebních stylů od rocku, alternativního rocku, přes disco a synthpop, prostě fakt úplně všechno vyzkoušeli. Teď old school další muzika, Alicia Bridges a I Love the Nightlife u za chvilku, taky Time Bandits a tady jsou Flash and the Pan a jejich Midnight Man. Old school na Core Music Radio.

Forest, nebo On Never Sound, Body to Body Boogie, na Core Music Radio v Hocku. Teď další disco 70. let, konkrétně Space Disco, takzvané. A tenhle projekt pochází z Rakouska. Skupina Ganymed měla spoustu parádních věcí, vyznámých skladbu Future World.

0: projektu Ganymed by člověk ani nepoznal, že je to z Rakouska. Prostě space disco konce 70. let, které nám skoro zakončují.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Color Music Radio.
4: Byly 3 hodiny.
3: Hudba v těch barev.
4: Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
6: A oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiokolor.cz.
5: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
7: V dnešním světě komputerů,
8: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
9: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
8: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
9: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
10: Sponzor pořadu.

vykončit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš.

0: dnešním světě komputrů, jutru, tru, tru, tru, tru.
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
2: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava, @centrum.cz.
3: Sponzor pořadu.
4: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma.
5: Co je sladký a přitom v pohodě?
6: Ravito.
5: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
6: Ravito.
5: Co je bio a bez přidaného cukru?
6: No přece Ravito.
5: Jahoda, čokoláda a rašít.
6: Ravito zmrzka.
5: Feel good mlsání.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotouch.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
9: Fonotouch.
10: No tak to roztouč.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Byly 4 hodiny.
13: Color Music Radio.
14: Let's party. Have a good time.

Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem Kája G.

a DJ. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka, DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

Could have been better.

0: Rock 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
3: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Co je sladký a přitom v pohodě?
8: Ravito.
7: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
8: Ravito.
7: Co je bio a bez přidaného cukru?
8: No přece Ravito.
7: Jahoda, čokoláda a rašít.
8: Ravito zmrzka.
7: Feel good mlsání.
9: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
10: Fonotouch.
11: No tak to roztouch.
10: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
12: Color Music Radio.
13: Bylo 5 hodin.
12: Hudba všech barev.
13: Color Music Radio.

Toscana. Ochutnej autentický mexický street food v centru Budějc. Připravujeme oblíbený dobroty s marinovaným masem, nakládanou zeleninou a dalšími originálními ingrediencemi. K tomu mexický pivo nebo limonády Charitos. Na viděnou v Casa Mexicana, Krajinská 41, České Budějovice.

0: 96.7 FM, Color Music Radio. So don't change your dial, you know, keep it locked. Accurate.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
4: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
5: Tady, v hadovi.
6: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
5: A jsem venku.
6: Příští stanice, náměstí díru.
5: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
4: A jak jste se dostala Doňo Mimoňo do hada?
5: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
4: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
7: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
4: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás a na památku se tu všichni vyfotíme.
7: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro González a tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
4: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.

0: Pauza. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do ní chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
1: Tak to se ráda podívám na nějaký filmeček.
2: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
3: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverez, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
0: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku čísla 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
2: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
3: Nepotěším vás, číslo 3.
2: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
0: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
1: Slyšíte ty dumivé kroky, Done Saladone?
3: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
2: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
4: Seladone, lásko moje, pojď sem!
0: Dámy a pánové, pravěká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda!
5: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Mezzo Forte a EG Blues nám otevřeli další sex appeal. I dnes vás zdraví Vláďa Drtina a přeje samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem. I dnes se projedeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, funky music, fusion a latiny. To vše vás čeká v té nasledující hodince. Takže pojďme si to užít a tady je Mr. Basely Walter. Hold on, I come in.

Tak to byla velká soulová legendární skladba Hold On a Come In a tu naspívali Mr. Sam and Dave v roce 1966. Ovšem tohle to byl saxofonista Mr. Walter Baisley. Ladíte Color a ladíte Sax Appeal vždy v pravidelném čase. A je tady čas pro sax, jak jsem říkal, prostor pro saxofonovou muziku právě v následující hodince. Lowdown, Mr. Chris Big Dog. Krásné odpoledne s Radiem Color.

příjemném jazzovějším moodu. To byl Michael Mayo, americký zpěvák, který natočil své druhé debutové album, ze kterého jsme si právě nabídli tuhle skladbu Four. Spolupracoval s Jackovem Collierem, například Knight Smithem a Herbie Hancockem. Takže vynikající nadějný zpěvák Mr. Michael Mayo. A teď už se hlásí o slovo legenda Bob James a saxofonista Kirk Valium. Kicking Back na Radio Color.

Ladíte kolor Caught in a Rapture, velký hit zpěvačky Anity Baker, Papik a Mr. Nathan Rush. No a teď už se hlásí o slovo další velikán soulové a jazzové muziky z kapely Steel Dan, pianista, zpěvák, producent Donald Fagen a jeho soulové album Nightfly, Ruby Ruby Baby.

Posloucháte Sex Appeal, my jsme se podívali do Švýcarska, kde se dělala taky skvělá muzika a tohle to byl producent a bubeník, pianista, multiinstrumentalista, keyboardman a zpěvák Urs Wissendinger, Breakfast in Paris, pořadu Sex Appeal. Dámy a pánové, teď vám nabídnu jednu legendární partu Tower of Power. Skvělé vokály, skvělé dechy, skvělá rytmika, to je legenda legend. Tower of Power a krásná věc How Could This Happen to Me. Posloucháte Core a Sex Appeal.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

had a bad trip. It was all very good.

středa 20 hodin a nebo neděle 13 hodin. Posloucháte každopádně Color Music Radio a právě teď startuje album týdne. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a zvu vás k poslechu další klasiky. Tentokrát je ze světa hip-hopu, album, které se jmenuje Da Shinin z roku 1995. Jeho autory jsou brooklynští Smith and Wesson, duo, které se představilo hiphopovému světu právě tímto albem. Debutové album, který získalo obrovský ohlas a stalo se jedním z kultovních nahrávek 90. let. 1995 to vyšlo, to znamená, že to ovlivnilo opravdu celou tu druhou polovinu 90. let. A tohle album si hrajeme nejenom, aby jsme představili klasiku hiphopu, ale také, aby jsme vás pozvali na koncert, který proběhne v neděli 31. května v Praze na lodi Cargo Gallery. V rámci dalšího boomboxu vystoupí v Praze právě Smith and Wesson a bude je doprovázet český producent a flétnista a multiinstrumentalista Radimo. Tak pozvánka pro vás a k tomuto albu, které vyšlo 10. ledna 1995 na značkách Rec Nervous Records. Nahrávalo se v New Yorku, hostovali tam Bootcamp Click, což je samozřejmě parta, jejich součástí jsou i Smith & Wesson. O produkci se postarali Da Beat Miners. Produkce Buckshot, Drew Huha Friedman a David Miners. To jsou tři jména, které jsou podepsané pod tady tohletou kultovní deskou. Jinak Smith & Wesson to jsou dva repeři, Tech a Steel, kteří se vlastně poprvé na nahrávce objevili na klasice od Black Moon z roku 1993 a o dva roky později vydali už sami takovouhle velkou dospělou desku, kterou si teď tady můžete užít na Color Music Radio a potom naživo už tuto neděli 31. května. Vidíme se tam.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

your friend. Think it over, baby, and tell me so.

0: is gone.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: above to keep watching over you.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

minuty utíkají a čas letí. Hodiny nerozhodného čekání. Dny, měsíce a roky bez východu trápení. Škola je základ, prací peníze vyděláš a večeře ti život

jak se tak zmenšujou byty a pokoje. No vážně, jak se tak zmenšujou byty a pokoje. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do koupelny jen tak bez boje. Vždycky ti pochybí místa kus, vždycky ti překáží nějaký panely, a proto zpívám blues o malých bytech a velikých prdelích. Jak je tak stále více nomenklaturních míst. No vážně, jak je tak stále více nomenklaturních míst. Je stále těžší, těžší, je stále těžší mít diplom v kapse a být si jist, že budeš jíst. Vždycky seš na hlavu mírně šus, vždycky ti řeknou, takový jsme viděli, a proto zpívám blues o malých mozcích a velikých prdelích. Jak se tak zkracujou úřední hodiny. No vážně, jak se tak zkracujou úřední hodiny. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do socdemo či jiné ciziny. Vždycky ti pochybí nějaký plus, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých kanclích a velikých prdelích. Jak nám tak řídnou řady folkových zpěváků,

0: nemít to na háku a nebýt v lapáku. Ať žije folkový realismus, ať žijou ti, co se se mnou přátelí, já vám zpívám blues o malých bytech, o malých mostcích, o malých kanclích.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. It's a beautiful day. Středa, R&B and blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

0: Che sì, gli agnini normali. Arreste. Visto? Я тебе камня нос. Ясно. Ай, докторко, уделяйте ему то, а то стоит, что то стоит. Верите?
1: Что?
0: Верите, на кой то стоит. Доктор, ай, докторко, вы ты докторка?
1: Ан.
0: А, верите в Бога?
1: Я? Не. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ji máte.

Thank you.

Hralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Thank you.

0: tvrději a složitěji. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné, skurvené.

0: Další výlet za disco hudbou posledních 50 let je tady a na co se můžete těšit. Opět tu zazní nové oldies věci, které jsem vyhrával, a pak samozřejmě příběh od Oliny. No a další záplava muziky, kterou nikde jinde neuslyšíte. Teda, abych byl spravedlivý, u Kuby nebo na Music Only, tedy ano. Tak třeba bude tady Fleetwood Mac, Tony Beverly, Victoria nebo Plastic Bertrand. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše odvysílané stahujte, no a nebo poslouchejte. No a začneme mým oblíbeným PWL soundem od neznámé zpěvačky Shinese. I'll bet she's got a boyfriend. No a pak přijde věc od dánské kapely Style. Ti nám něco povypráví o telefonu. Ona totiž existuje i maxi verze v dánštině, což je zajímavé. Takže pokud se vám bude tahle anglická verze líbit, napište si o tu dánskou verzi. No a brzy si ji pustíme. Je z roku 1985 a nakonec rok 1979. Obrovský hit, co v tom samém roce naspívali dokonce dva velikáni. Jednak to byl Elton John a já tady mám verzi od Spinners. Are you ready for love? Takže objevujte vaše oldies ještě jednou. No a hlavně se dobře bavte, tak to vám přeje Pavel Bárta.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. Music in PWL style.

0: pak můžete porovnávat, jestli je lepší verze od Spinners nebo Eltona Johna. No a já jsem rád, že olejnina výzva ohledně vašich příběhů padla konečně na úrodnou půdu, protože se ozvali Markéta a Marty se svými příběhy. Postupně budou za týden a za 14 dnů, což ale neznamená, že tím je vyčerpáno. Vy ostatní, co se stydíte nebo jste líní, napište něco a přejte si za to písničku, rád vyhovím. Olina dokončí dnes téma fanouškovství, tentokrát herecké, a píše: měla bych skvěle humornou historku, téměř se hodící do filmu Světáci. Bohužel to mohu popsat jen zhruba, neboť se to týká více lidí, kteří by se mohli cítit býti dotčeni. A tak jen ve zkratce. Káča milovala jednoho herce z divadla Na zábradlí. No a podařilo se jí přes nějaké kontakty sehnat lístky, neboť jinak bylo v tom divadle na měsíce dopředu vyprodáno. Káča vzala sebou mne, protože já jsem tam měla té želízko v ohni a Táňu, která byla jen do počtu, jí o žádného herce nešlo. Plán byl jasný. Po představení se nějak vetřeme do proslaveného hereckého klubu při divadle. Tak jsme tam vlezli, což nikomu nevadilo. Mladé holky tam často chodily. Nejhůře nebo z jiného pohledu nejlépe, neboť bez úhony dopadla Káča. Její favorit do klubu totiž vůbec nepřišel. U mne to zpočátku vypadalo nadějně, jenže proto mé želízko v ohni si přišel jeden rejže. Želízko mělo jakési noční natáčení mimo Prahu. No, slíbilo mi, že si pak pro mě přijde a že si mě najde, což ovšem neučinilo. Nejlépe či nejhůře dopadla Táňa, která o nikoho nestála. Vrátila se až druhý den odpoledne, teda Olino si byla diblík. No a jak zjistila při té noční výpravě, krom jiného ztratila jednu náušnici. Vše nám pak detailně popisovala. Škoda, že ne i nám. Její zážitek byl zapsán do análů městské knihovny. My jsme se na tu výpravu do divadla fakt plně připravovali, opravdu jako ve Světácích, takže i teď já mohu říci, já je znala všechny osobně, pane architekte, tedy kromě toho Hinajse. V závěru použijí další hlášku ze Světáků, kterou mohu vztáhnout i na mou nepřítomnost partě Groupies v Riot House. To bylo téma Led Zeppelin. Není důležité, co se nestalo, ale že se to mohlo stát. No, minule tu Olina psala něco o Michaelu Oldfieldovi a její korespondenci s pohledem na Karlův most a vybrala od něj Crime of Passion. Pak přijdou Point Assistance a Automatic, rok 1983. No a nakonec něco pro Feinschmeckery Sandokan. Ovšem v maďarštině. A tu má na svědomí skupina Neoton Familia, ale teď už Mike Oldfield.
1: Písničky z Barunčiny krabičky.

0: Náhodou ta maďarština má něco do sebe, co si večkým? To je srdíčko moje, jen tak bokem. Sybil, tak to je americká zpěvačka, co začala svou kariéru v roce 1987 vydáním svého prvního úspěšného alba. Pochází z New Jersey a my si od ní pustíme single When I'm Good and Ready, pak Climax a Love Bandit z roku 1984. No a na začátek z téhož roku Tony Beverly a její největší hit Into the Night.
1: Back to the 80s.

0: byla skupina Climax. No a teď Steve Carvin. Ten působil hlavně ve skupině Pentarex, ale odskočil si ke svému solo projektu a jeho jediný single se stal taktéž jediným velkým hitem pro rok 1989. No, alespoň na německém a nebo evropském trhu. Hungry for Love, a ten si právě teď pustíme maxi verzi.
1: Maxi mix.

No my si tady dali zatím při muzice orientální akupunkturu, kterou nám zprostředkovala skupina Total Dolly a právě dohrává Victoria a Time is Over. No to má naprostou pravdu, i náš čas první hodině je skoro pryč, ale přece jen tři tu ještě budou a pak hurá do hodiny číslo dvě. Písnička, která bude následovat, nebyl žádný hit, no ale prostě něčím mě oslovila, prostě se mi moc líbí, snad osloví i vás Vogue a Love Bus. Pak Plasty Bertrand, ten bude vyprávět o slavném potápěči a mořeplavci Jacques Cousteau. No a nakonec Fleetwood Mac a Big Love. Za malou chvíli se opět těší na této vlně Pavel Bárta. Hity non-stop v taneční párty.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

0: Druhá hodina hitů i rarit od 70. po milénium je tady. I ve druhé hodině se můžete těšit na věci, co tu ještě nezazněly. No a samozřejmě na Maxáč, jak je obvyklé, budou tu třeba Topo e Robby, Wilson Ferguson, Steve Clark nebo Patty Ryan. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek noci mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si pod záložkou podcast vše stahujte anebo poslouchejte prostě to, co jste zmeškali a neslyšeli. No a jako první přijdou The Backbeats a jejich verze hitu Daydream, pak Brian Eyes a Over Again a nakonec klasika ze 70. Supermax a Love Machine. Takže hezký poslech přeje od mikrofonu jako vždy Pavel Bárta.
1: Taneční party. Color Music Radio.